Non fatti, non fatti tuoi, che io mi faccio infatti.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáj?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo. Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. You know what we gotta do.

0: Hezké ráno, já se na vás teďka pokouším působit jako sluníčko, úplně rozzářenej jsem, že jsem tady s vámi na Kisu, mám úsměv, představte si to, jak vypadá Karlovarský rohlík, tak takovej mám úsměv dneska. Hezké ráno, jsem rád, že posloucháte a třeba někdo je na druhé straně, tak schválně si už tam máme nějakou první vaší hlasovku, která dorazila přes apku Rádia Kiss. Jednoduchá otázka, jak se po ránu máte a jaké jsou vaše plány na víkend? Ahoj!
1: Jo, Marti, takže dneska dopoledne trošku práce a dopoledne máme akci, protože kamarád má rozlišku se Svobodou, takže bude soudeček, pivečko, kobásky, masíčko. Čau, čau.
0: To se tak hezky poslouchá. To je přesně ten důvod, proč rád vysílám a proč jsem tady s vámi rád na Kisu, že poslouchám ty vaše příhody, zážitky, ty vaše plány a děláme to hrozně hezky po těle. Vidíš, tady grilovačka, velký zásadní plán, rozlučka se Svobodou. Tak kdo pak je s námi dál v éteru? Ahoj.
2: Nazdar, Marťas. My jsme se na tebe taky těšili. Věř tomu, že nás je moc, co jsme se na tebe těšili. Takže super, super, super, Marťas. Těším se na tohle vysílání. Jdeme do toho a přeji pěkný den. Hlavně, že tam seš ty.
0: Ano, jdu do plnej, to můžu slíbit. Každopádně do třetice, jak víkenduje náš další posluchač nebo posluchačka? Ahoj.
3: Ahoj, Marťas. Tak já to mám jednoduchý. Já vytáhnu grill, dám tam maso, vezu si do výřivky a žiju. No a jinak teďka už od 6 od rána jsem na zahrádce, pojedu záhony, abych si to pěkně připravil všechno a mohli jsme si dát zase domácí zeleninku. Tak čau, Franta.
0: Františku, i tobě přeju hezké dobré ráno, jsem tady pro vás a budu vaším parťákem pro následující hodiny ve vysílání Rádia Kiss. Dobré jitro.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
4: Krásné dobré ráno, odbyla 7. hodina, ladíte Radio KISS, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělé víkendování.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

máme pár minutek po 7. hodině a já bych tady měl pro vás takové ranní moudro, které mě teďka tady napadlo během toho, co jsem si vařil první ranní kávu. Tak přátelé, víte proč má ranní káva v sobotu tu nejlepší chuť? No, protože ji pijeme s vědomím, že po ní nemusíme jít do práce. Tak já jsem rád, že máte snad pohodový start víkendu. Já vám už za malý moment začnu sázet tipy a nápady, kam se dá vyrazit. Třeba dokonce u jedné jaderné elektrárny bude otevřené autokino. Tak hned o tom pár detailů za malý moment. Konec konců, jestli máte i vy nápad, kam vyrazit tento víkend, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a my si s vámi rádi zavysíláme, protože bereme od vás samé tipy, triky, nápady, jak trávit víkendy a věřím, že už za malý moment byste se i vy mohli objevit přímo v našem éteru. Teď další muzika, hrajeme to nejlepší od 90. let, tak ať se vám skvěle poslouchá. Hezké ráno. Rádio Kiss.

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss, máme lehce po 7:15. Srpnové večery přímo svádí k tomu být venku, a co teprve, když u toho dávají dobrý film. Také dneska se parkoviště elektrárny v Dukovanech promění v obří filmové hlediště pro stovky aut. Proběhne tu takzvané autokino. No a promítat se bude od 8:30 večer český film, který mě v posledních letech udělal hezky, když jsem ho sledoval. Je to film s panem Ondřejem Vedchým a jmenuje se to Moře na dvoře. Tak můžete vyrazit, vstup je zdarma, občerstvení zajištěno a zvuk vám poběží z vašich vlastních reproduktorů v autě. Zkrátka, vyražte si užít pravou letní pohodu do autokina, ještě navíc na tak netradičním místě, jako je jaderná elektrárna Dukovany. Tak a pojďme podívat se ještě s naším posluchačem na několik skvělých rozhleden, které se nacházejí v okolí Buchlovic.
2: Ahoj, takže tip na víkend. Hned kousek od Buchlovic je hrad Buchlov, který je nádherný, má nádherný výhled. A kousek od Buchlova Buchlovic jsou dvě rozhledny, jedna se jmenuje Brdo, druhá Salaš, jsou obě dvě úžasné, takže doporučuji krásně strávený víkend. Mějte se, čau.
1: Děkujeme za tip, a jestli máte také nápad, jak trávit sobotu, potažmo neděli, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss a pojďte si zavysílat spolu s námi. Dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý! Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

Krásné dobré ráno, tady je Kiss. Mám tu pro vás takovou po ránu nezvyklou melodii a to je jedna ze symfonií od Mozarta. Mistr Wolfgang Amadeus Mozart by letos, představte si to, oslavil 270. narozeniny. Tyjo, myslíte si, že by zvládnu sfouknout tolik svíček z dortů? 270. Ne, ale pojďme si říct, že v Salzburku, v jeho rodném městě, rozhodně toto umělcovo výročí neberou na lehkou váhu. A tak se rozhodli, že v zámecké zahradě zámku Mirabel vystaví přes 300 takových pozlacených Mozartových figurek. Každá z nich měří zhruba 0,5 metru. Není to čistě ve zlatě, je to jenom pozlacený, ale i tak vypadá to vkusně. Prostě 0,5metrovej pozlacený Wolfgang Amadeus Mozart. Měli tam tím takhle posetej celý zámecký trávník. Říkám, v minulém čase měli, protože on ty figurky někdo začal krást. Postupně ten trávník jako prořídnul, bylo tam těch sošek méně a méně, až to samozřejmě začali řešit, řekli, tyhle fakt to někdo má krade, čoruje. Tak jako pojďme si říct, že turisté si běžně vozí z dovolené nějakou tu magnetku. Ale evidentně někteří turisté mají zjevně vyšší nároky na suvenýry. Hezké ráno.

Ladíte Radio Kiss, doufám, že máte pohodové sobotní ráno. Malinko vám ho asi zkazím za malý moment, teda v případě, že se chystáte dneska večer a v noci jet po dálnici D1, protože bude uzavřená v určitém místě a ta objížďka bude mít zhruba tak 20 kilometrů, no nabereme, předpokládám, víc jak půl hodiny na objížďce dálnice D1. Tak více si řekneme za malý moment, buďte s námi. Každopádně dobrá zpráva, abych to jako nějak narovnal, tak dobrá zpráva, co se počasí týče, čeká nás příjemný letní týden. Já si myslím, že finále prázdnin nemůže být lepší. Teploty kolem 25 stupňů. Jo, zítra ještě nějakých 22, pak to postupně poleze a dokonce koncem pracovního týdne se dočkáme až 28 stupňů Celsia. Takový je výhled aktuálně. Třeba se ještě co změní, ale pokud vaše děti mají prázdniny a vy dovolenou, tak to jsou úplně ideální teploty pro to užít si pohodové letní dny tady v České republice. Teď další muzika, to nejlepší od 90. let i v sobotu ráno na rádiu.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Pozor, na dálnici D1 o tomto víkendu na 24. kilometru u mostu Šmejkalka proběhnou zátěžové zkoušky a dálnice se v obou směrech zcela uzavře. Ta blokáda dálnice už vlastně proběhla jedna, a to dneska v noci. Ta druhá je očekávaná dneska od 20. hodiny až do 6. nedělní hodiny raní. Takže pokud dneska, řekněme od 20. hodiny do 6. do rána, máte v plánu jet po dálnici D1 přes most Šmejkalka, tak tam to bude kompletně uzavřený. A pozor, ta objížďka nebude úplně krátká, protože najedeme na ní o zhruba 30 kilometrů navíc. Je to dokonce víc, než jsem původně avizoval. 30 kilometrů navíc a časově asi tak plus 40 minut, protože se bude objíždět složitě až dokonce přes Benešov, kde se mohou klidně i tvořit nějaké drobné kolony v průběhu večerních a nočních hodin. Takže D1, já bych jako radil, protože já už jsem si to dneska zažil, tento uzavřený úsek dálnice D1. Já jsem to bral horem, já jsem to bral přes Hradec Králové. Vzal jsem to po dálnici D11. Navíc se otevřel ten nový úsek D11 u Vysokého Mýta, takže jsem ho hnedka vypruboval. A dobrý, za mě dobrý. Tak jděte opatrně a jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
4: Bylo 8 hodin, z Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka, přeju báječné víkendování a ať se vám hezky poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Dobré ráno, pár minutek po 8 hodině. Doufám, že máte všichni dobrou náladu. A kdyby náhodou ne, tak já se pokusím vás trošku nakazit tou dobrou náladou. Co říkáte? Pokud máte dneska chuť na něco sladkého, tak co se inspirovat ve Švédsku? Tam mají totiž takovou tradici, kterou přezdívají sobotní sladkosti, tak se jmenuje název této tradice, vznikla už v 50. letech minulého století jako doporučení lékařů, aby děti jedly cukrovinky pouze jednou týdně a chránili si zuby. No a dneska z toho ve Švédsku mají takový národní rituál, kdy v sobotu celé švédské rodiny chodí do obchodů, nakoupí pytle plné sladkostí a bez výčitek je společně snědí. Já si myslím, že ideální recept na dnešní den. Co se pro ten dnešek inspirovat tak trošku ve Švédsku? Hezké dobré ráno! Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Pohodové ráno, tady je Radio Kiss, blíží se 8:30 a to je nejvyšší čas rozhodnout, jak se bude trávit tento víkend. Tak pokud teprve schromažďujete tipy a nápady a ještě jste doma nevydali ten finální verdikt, tak třeba vám napomohou při rozhodování další dvě pozvánky. Pojďme se právě teďka podívat nedaleko od Prahy.
2: Ahoj kysáci, tak my dneska s rodinkou vyrážíme na jezero Lhota. Je to obrovská vodní plocha kousek za Prahou s čistou nádhernou vodou. Takže když se budete nudit, můžete dorazit taky. Čauky, Klára.
1: No, Klárko, děkujeme. Tak dneska to je vyloženě pro nedočkavce, protože teploty ještě nebudou úplně vysoké, ale řekněme, že by v těch odpoledních hodinách se i žlutý punťa mohl ukázat, tak třeba nějaká ta koupačka pro otužilce, jakože jo, ale v těch dalších prázdninových dnech se tento typ bude jistě hodit, protože v příštím týdnu by mělo svítit jenom sluníčko a mělo by být kolem 25 stupňů a to je na koupačku jako dělaný. Takže za jezero Lhota děkujeme a pojďme se podívat ještě na Šumavu, do Pošumaví, protože tam by nás ráda pozvala Blanka.
3: Dnes můžete kysáci vyrazit na slavnost dřeva ve Volarech a rovnou se i zúčastnit pokusu o překonání dřeváckého rekordu. V 11.30 z náměstí vyrazí pochod v dřevákách a vy se můžete zapojit. Atrakce pro děti jsou pak v parčíku u autobusového nádraží.
1: Jestli máte taky nápad, kam vyrazit o tomto víkendu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky a teď už muzika.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Celý víkend.

a já teď budu drobek fušovat do díla naší Katce Čepelíkové, která pravidelně přináší filmové tipy, ale tento filmový kousek, tuto filmovou novinku, tu si nemohu nechat ujít, protože pokud jste patřili k milovníkům příběhu Toma a Jerryho, tak musíte vyrazit do kina, nebo případně vemte vaše děti, protože teďka ve čtvrtek to mělo premiéru, takže se to úplně nabízí si udělat tento víkend výlet do kina. Přátelé, mazaný myšák Jerry se v novém příběhu tajně vplíží do muzea na Manhattanu na výstavu kouzelného kompasu, což je takový bájný artefakt, který je opředený tajemstvím. No a v patách mu bude v tom novém příběhu neunavný kocour Tom, který dokonce pracuje jako nejnovější člen muzejní ostrahy a udělá cokoliv, aby svého malého soupeře konečně velkolepě dopadl. Takže opět začíná hra na kočku a na myš. Pořádně se to zamotá a věřím, že vám to udělá minimálně příjemnou hodinku a půl, tento nový příběh. No a pokud jste v 90. letech nebo přelom 80. a 90. sledovali v televizi každé víkendové ráno nové příběhy Toma a Jerryho, tak věřím, že vám tehdy nemohla uniknout ani písnička od Hanky Zagorové. Tak jsem si říkal, že bychom si, když už teda bavíme se tady o Tomu a Jerrymu, že bychom si to tady mohli udělat hezký. Že bychom si mohli pustit píseň, ve které se zpívá Kámoši jak hrom jsou Jerry a Tom.

Když jsme už u těch vzpomínek na ty dětské melodie našeho mládí, tak pojďme v tom klidně pokračovat. Přátelé, Hanka Zagorová zpívala písničku k Tomovi a Jerrymu. No ale pak tu byl také Vilém Čok, slavný český zpěvák Vilém Čok, který naspíval písničku pro Rychlou rotu Chipa Dalea a také pro Kačery z Kačerova. Tak pojďme u těch vzpomínek ještě chvilinku zůstat a pustit si tady melodii k Rychlé rotě i s hlasem a zpěvem.

Wow, tak to jsou skutečně 90. léta, kdy jsme každé sobotní ráno čučeli na nové díly Toma Jerryho, Chipa Dalea a taky Kačerů z Kačerova. Tak jsme si tento deficit z 90. let teďka doplnili. Vám všem hezké sobotní ráno a tady je další muzika na Rádiu Kiss. Rádio.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Na Rádiu Kiss celý rok 2026 rozdáváme peníze. A to vždycky ráno od pondělí do pátku v 7 hodin, kdy hrajeme hru 7-7. Vy zavoláte, my hodíme kostkou a to, co na kostce padne, to vynásobíme tisícem. A když padne šestka, tak tam dáme i bonus a vy si tak odnesete rovnou 7 000 korun. A opět po nějakém čase se povedlo hodit šestku u nás ve studiu, tudíž posluchačka Ivetka, která se dovolala ve středu, tak si odnesla krásných 7 000.
2: Házím. Ivet, dneska budeš mít pohodičku, klídeček, nebudeš nikam pospíchat.
3: Víš, nenatahuj to!
2: Protože jsi vydělala 7 000 korun!
1: Takovouhle radost máme na Rádiu Kiss, když si odnášíte 7 000 korun. Uvidíme, jaké sumy budou padat do vaší peněženky zase příští týden, protože pokračujeme opět v pondělí v 7 hodin ráno.
0: 7 v 7. Každé všední ráno. Na...

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Silnější provoz máme aktuálně na dálnici D10 těsně před Mladou Boleslaví ve směru na Turnov. Mezi 41. a 45. kilometrem začala modernizace dálnice a nejenom, že tu je omezení v počtu jízdních pruhů, dokonce tu je i snížená rychlost. No, jak říkám, silnější provoz a počítejte s drobným zdržením kolem Mladé Boleslavy. Rozsáhlá oprava povrchu vozovky probíhá také na dálnici D11 mezi Poděbrady a Sadskou. Počítejte s omezením mezi 40. a 26. kilometrem ve směru na Prahu. Tady se dokonce jezdí provizorními jízdními pruhy. No a čeká vás také uzavírka dálnice D1. Most Šmejkalka bude vyřazen z provozu dneska od 20. hodiny zhruba do nedělní 6. hodiny a velká objížďka tohoto místa povede dokonce až přes Benešov, takže zhruba půl hoďka navíc. Přejeme šťastné kilometry. Tady je Radio Kiss. Dobré ráno. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
5: Hezké sobotní ráno, Martin Hovorka s vámi na KISSu, odbyla 9. No a jdeme na muziku, protože ta má na KISSu vždycky přednost.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

to, abyste ho stihli, vážení. Další muzika před námi, teďka opravdu klasika z 90. jak má být. Right Said Fred a Don't Talk Just Kiss. Kiss. No a já jsem si říkal, že bychom si v této hodině mohli udělat radost a že byste si nějakou svoji oblíbenou písničku vybrali také vy. Takže hned po 9:30, 210, 323, 323, číslo kam do studia, vyberete si nějakou svoji oblíbenou pecku.

0: Active Weekend.
1: Posloucháte Rádio Kiss a pokud máte chuť si dneska trochu hodit bokem, tak co vyrazit do České Lípy, kde vedle zimního stadionu proběhne akce Goldies, kde se hrajou všechny ty pecky z 90. a z milénia, prostě muzika našeho mládí. To znamená, jestli jste chodívávali na diskotéky víkend co víkend, tak na této akci byste dneska neměli chybět. V České Lípě na Goldies Festivalu budu dneska já, Martin Hovorka, také dorazí za Radio Kiss Martin Hájek. Moc se na vás těší Matador diskoték 90. let. A dokonce pozor, přátelé, velký překvapení. Mezi nás do České Lípy dneska přijede i Tereza Pergnerová. Ha! Tak se jí schválně zeptáme, jak se jí moderovalo ESO v 90. A to jsem zvědavej. Takže i Tereza Pergnerová se mnou dneska bude na akci v České Lípě, kam jste srdečně zváni. No a pokud byste si chtěli udělat výlet do západočeského lázeňského města, tak poslouchejte Blanku, protože ta má pozvánku na výlet do Mariánských lázní.
2: Za vínem dnes kysáci můžete vyrazit na západ Čech. Mariánské lázně zvou na kolonádu na 8. ročník festivalu vína. Na místě je 18 tuzemských vinařství. Máte tady tak možnost ochutnat desítky vzorků vín přímo od vinařů, seznámit se s jejich příběhy a užít si atmosféru lázeňského města.
1: Jaké jsou vaše plány pro sobotu? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat. Hezkou sobotu!
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend.

0: Thank you.
1: Jukebox. Víkendový jukebox.
2: Ladíte Radio Kiss a je tady okamžik, kdy si vyberete svoji vlastní písničku, kdy trošku zacloumete s naším playlistem a alespoň na pár okamžiků se z vás stanou hudební šéfové Radia Kiss. Tak co, jakou písničku byste si při sobotním dopolední přáli slyšet? Ahoj!
3: Ahoj Marťo, prosím, prosím, nezahrál bys tam Chemical Brothers, na to jsem pařila jako 16-17 leta. Holčina v Otrkovicích na diskáči. Děkuji. Iva.
2: No dobře, Ivčo, tak si pojďme dát Chemical Brothers. A pojďme si říct, že od té doby, kdy jsi chodila do Otrokovic na diskárny a kdy Chemical Brothers vydávali své první hity, tak už uteklo docela dost času. Bude to brzy 30 let. Každopádně Chemical Brothers jsou tady stále a dokonce mají v roce 2026 novou písničku a tu vám teďka pustím. Jmenuje se Go!

Ladíte Radio Kiss, máme téměř 9:45, když si od svého věku odečtete, dejme tomu takových, co já vím, 25 let, tak se domáknete toho, kolik vám bylo, když startovala nultá léta. Jo? A to se poslouchala z kraje milénia rozmanitá muzika, někdo ladil taneční muziku, někdo byl spíš duší rocker a někdo ujížděl na rapu a hiphopu. A já si vzpomínám, když jsme chodili na střední, tak většina naší třídy poslouchala hiphop. Jo, já to tehdy nemusel, tento žánr, přece jenom mě vždycky víc seděla ta taneční muzika. Každopádně vzpomínám si, jak se půlka naší třídy vždycky sebrala o prázdninách a odjela na hiphop camp. Jo, a já, jak to člověk jako nesleduje, úplně neorientuje se v nějakém hiphopu, nějak jako to není jeho šále kávy, tak já jsem to moc jako nesledoval, ale zjistil jsem, uvědomil jsem si, že tento festiák tady fakt dlouho nebyl. Dokonce CNN Hiphop Camp opakovaně zařadila tento festival mezi 50 nejlepších festiáků světa. No a jak to tady dlouho nebylo, tak se to teďka mělo vrátit. Vlastně tenhle ten víkend měl probíhat Hiphop Camp asi po 10 letech. Jo, všichni nadšení, že jo, a oni jim řekli, představte si, všichni zbalený už stany a batohy, a oni jim včera řekli, že to nebude, zrušej. Mělo se to konat někde u Plzně a oni jim včera řekli, že to nebude. A normálně s nima úplně zamávali, s těma fanouškama hiphopu, takže smůla, smolík pacholík, no je nejvyšší čas, takový vzkaz vlastně hiphoperům, a raperům je nejvyšší čas začít poslouchat pořádnou muziku, tedy hudbu, kterou hraje Radio Kiss, to znamená taneční muziku. Je potřeba se přeorientovat, protože já si nespomínám, že bychom někdy zrušili nějaký Mejdan Kissu, nějakou Kiss Party, to se fakt snad nikdy nestalo v historii, takže asi přešaltovat trošku jinám, no. Ale jako cena útěchy dobře, mám tady cenu, hudební cenu útěchy, a to je písnička, která tehdy se valila ze všech repráků právě na začátku milénia, a to je asi rap v té nejhezčí podobě. Eminem, tak si dáme jeho pecku Without Me.

0: Desátá hodina je tady, pojďme se podívat na silnice, jaká je aktuální doprava.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teďka od Hradce Králové po dálnici D11 na Prahu, tak pozor, na 69. kilometru tady došlo k nehodě osobního vozidla, narazil do svodidel, provoz je průjezdný, ale jede se zvýšenou opatrností, tak na to raději myslete, že v těchto místech máte zpomalit a ne se dívat na nehodu, naopak držet se svého vlastního směru. Tak další problémy hlásí výjezd z Prahy po dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav. Na 9. kilometru opravují most, jezdí se pouze jedním jízdním pruhem a tvoří se kolony už od 4. kilometru. Tady čekejte zdržení do 10 minutek. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Liboli trochu duchařiny, bubáků, strašáků a neuvěřitelných příběhů, které se ale doopravdy staly? Tak mrkněte na Netflix na Haunted Latinská Amerika. Pětidílný hororový dokumentární seriál z roku 2021 ukazuje mrazivé příběhy a setkání s duchy podle skutečných zážitků lidí z Latinské Ameriky. Hlavně z Mexika. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
2: 10 hodin, posloucháte KIS, já jsem Martin Hovorka, mám tu Gigi D'Agostina i Jess Glynn, tak ať se vám skvěle víkenduje.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Weekend.
1: Rádio Kiss miluje devadesátky, tak si to společně užijeme na Mejdanu v západních Čechách a bude to už příští sobotu. Za rovný týden Rádio Kiss a 90s Party, Hrad Loket, Amfiteátr. Tak pokud máte rádi muziku, která bodovala v devadesátkách, možná na začátku milénia, ale to jsou pořád ještě devadesátky, to byl takový ten dojezd do zvuk, tak byste neměli chybět u Hradu Loket, protože nejenom, že dočkáte se DJů a moderátorů Rádia Kiss, ale ještě navíc, naživo vystoupí legendární groove coverage s hitem Because I Love You. Na místě budou i nestárnoucí Erotic, kteří rozpálili devadesátky peckou Help Me Dr. Dick. A bude i Kosmonová, jehož hit Ayla dodnes patří mezi taneční klasiky. Areál Amfiteátru pod Hradem Loket se otevírá ve 3 odpoledne. Vstupenky a další informace na webu kiss.cz. A teď pozor! Kdybyste chtěli nějakou tu kačku ušetřit, tak vstupenky, respektive soutěže o vstupenky na tento mejdan, vám budeme nabízet příští týden v odpoledním jumpu Rádia Kiss mezi 14. a 18. hodinou. Takže celý příští týden se ponese v rytmu 90. a to velké finále pod Hradem Loket v Amfiteátru. Těšíme se na vás. A teď už dáme další muziku, která taky patří k Rádiu Kiss, Samfelt. Dobré dopoledne.
0: Radio Kiss.

0: Tady koná v Hradci Králové. Na hradecké náplavce na vás čeká široká nabídka čepovaných piv. Ochutnáte tady tradiční české ležáky, ale i svrchně kvašená piva, kyseláče a další pivní speciály.
1: Do našeho vysílání se hlásí posluchači, kteří by nás také chtěli pozvat na místa, kam třeba oni sami vyrážejí. Ahoj!
2: Ahoj, Marty, tady Pavla. Mám se báječně, protože jedu na Flair Market na Konopáč, kam se hrozně těším, tak jestli jste ve okolí, tak se přijďte podívat a užít s náma hezký den. A ty se měj fajnově a díky za tvý vysílání. Ahoj, Pavla.
1: Pavlínko, díky moc. Konopáč, to by mělo být nedaleko Heřmanova Městce, tak my tímto zdravíme východní Čechy. No a pokud máte stejným směrem cestu, to znamená Konopáč ve východních Čechách na Flair Market, a třeba byste nevěděli, co to je takový Flair Market, tak tady tvůrci osobně nabízejí své originálně ručně vyráběné věci, jako oblečení, šperky, dekorace. Prostě handmade zboží na Flair Marketu. Můžete si udělat také výlet a třeba si udělat nějakou tou drobností radost, pořídit si do svého vlastnictví. Tak, Mark Korn i 17, další muzika, kterou vám budeme zpříjemňovat dnešní dopoledne za 5 minut 10:30.
3: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend.
4: Radio KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře. Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel o 3 vteřiny?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel o 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Legendy, hudební legendy Rádia Kiss.
1: Kysáci, představte si, je vám 17 let, složíte hit na obyčejném notebooku ve svém dětském pokoji a ještě navíc ta písnička dobyde hitparády po celém světě. To je příběh Martina Garrixe. Z jeho hitu Animals se stala legenda a my vám ji hrajeme tady u nás na Rádiu Kiss. Hezkou sobotu ve 10:45.

0: Ladíte Rádio Kiss a pojďme slavit pár minutek před 11. hodinou, protože včera se otevřel nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Já jsem měl tudy zrovna včera cestu, takže jsem vlastně měl tu čest jet mezi prvními vozidly touto novou dálnicí. Je to teda ten úsek, teď se o tom hodně mluvilo, psalo se o tom, jak je na 400 metrů rozdělen takovým bypassem, protože není hotový tunel, takže se vlastně to místo toho tunelu objíždí po normální silnici, takže vlastně musíte, se rozjedete po dálnici, pak zastavíte, abyste jeli kousek po takový obyčejní silničce a pak se vrátíte na dálnici a opět to swinguje prostě 130. No, Vysoké Mýto se zbavilo automobilové dopravy a kolon. Ovšem ty kolony a ta doprava se teďka přesunula na konec té dálnice D35, protože následný kruháč za koncem této dálnice prostě tolik aut nepojme. Takže ve špičkách se tu budou zřejmě tvořit kolony do doby, než se postaví další část té dálnice, která pak už povede směrem na Olomouc. Tak my tímto zdravíme silničáře, protože ti tady staví 7 dní v týdnu, taky zdravíme šoféry, co zkouší, probují tuto dálnici o tomto víkendu, tak si to moc užijte, to svezení po novém úseku dálnice. A my už se vrháme na muziku, protože ta na sebe na Kissu nenechá čekat. Farao a taky Sunrise Avenue už za malý moment.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

Kiss. Radio Kiss.

0: O tomto víkendu, vždycky v noci, jak zpátku na sobotu, tak ze soboty na neděli, probíhá zatěžkávací zkouška mostu Šmejkalka. To je ten most na dálnici D1 na 21. kilometru. A jezdí se objížďkou, velkou objížďkou.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pro ohromný kamiony, ta objížďka dokonce vede přes Tábor, Pelhřimov Tábor, a pro vozy do 12 tun se jezdí přes Benešov Soběhrady, jo, tady v těch místech. No jo, jenomže, co se stalo? Ta objížďka, kterou by jelo každé osobní vozidlo a i takový ty menší kamiony, to znamená Soběhrady Benešov, tak to byla totálně ucpaná, protože se zjistilo v noci, že ty kamiony se tam nevejdou a zablokovali to. Viděl jsem fotky a říkám, tak to je peklo, chudáci lidi, co tam uvízli, nemůžou po dálnici a zaříznutá je i objízdná trasa. No, takže přátelé, ještě dneska v noci to nějak musíme vydržet, snad se jim to podaří všechno vyřešit na tom mostě a budeme zase jezdit jako po másle. Tak, pojďme aktuálně, teďka u Lovosis na dálnici D8, problém na 45. kilometru, nehoda, a to na trase z Prahy do Ústí. Osobák havaroval ve zúžení a už se tvoří kolona. A také zdravíme na Mladou Boleslav. Dálnice D10, kolona na 44. kilometru ve směru na Prahu. I tady se nám ten provoz jaksi štosuje ve zúžení. Tak buďte opatrní, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
4: Odbyla 11. hodina, s vámi na Kisu Martin Hovorka. Přeju skvělou sobotu, sluníčko bude, nebojte, teď dáme Outcast.
2: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, už za malý moment vás budeme zvát na trnkobraní do Vizovic, ale někteří z vás třeba ani nechtějí na žádnou akci, chtějí být sami se sebou na chatě někde u Berounky nebo u Sázovy, na takový tý zahrádce, jak tam člověk může chodit jenom v trenkách. Tak pokud i takhle posloucháte Radio Kiss, tak vám přejeme skvělou sobotu a posíláme do uší další muziku. Tady jsou Everything But The Girl a pecka Missing. Yo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, bude 11:30 a my jsme tak trošku slibovali, že se mrkneme právě teďka na východní Moravu, protože ve Vizovicích opět bude probíhat ten světový šampionát v pojídání švestkových knedlíků. Detaily má Terka, ahoj.
2: Zveme vás na vizovické trnkobraní, které celý víkend probíhá v areálu likérky Rudolf Jelínek. Tradiční součástí je opět i světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Těšte se na bohatý a atraktivní doprovodný program, představující valašské tradice, řemesla, ale i místní firmy a regionální gastronomii.
1: Hlavně muzika bude, tak už tam hráli Botox, naši oblíbenci, co mají písničku Popelář. Počkej, nehráli, teďka budou hrát, teď bude 11:30, teďka začínají, tak jestli jdete kolem, hned tam zastavte a běžte zapařit na Popeláře. No a pak se přidá další muzika jako No Name, Xindle X nebo Olympic, takže takhle vádle bude zábava dneska ve Vizovicích. No a pokud jste vstali před okamžikem, tak máte možná ještě ráno, stejně jako naše posluchačka. Ahoj.
3: Dobré ráno, Martine, dobré ráno, posluchači Rádia Kiss. My se chystáme do polských Malediv na krásný výlet. Přijeli k nám Moraváci z jižní Moravy, dovezli nám hromadu bílého vínka a my je za to bereme na super výlet. Je to tam strašně krásné, dva jezera, takže určitě doporučujeme. Takže zdravíme!
1: Takhle, mě kdyby přivezli taky nálož vína z Moravy, tak bych taky měl teďka ještě teprve ráno, 11:30. Ale každopádně výlet do polských Malediv je skvělý tip, děkujeme za něj. To jsou takový jezírka, vypadá to tam jako na Maledivách, ale zase je tam trošku jako větší frmola fronta, takže musíte vychytat ideálně den, kdy tam nebude takový nával, abyste si to tam maximálně užili. Normálně do Google zadejte polské Maledivy a ono vás to tam pošle samo, ten internet. Eiffel 65, Carly Rae Jepsen, další muzika, dobré dopoledne.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, my jsme to avizovali před malým momentem, že si dáme další díl víkendového jukeboxu a je to tady. Tentokrát budeme přát k narozeninám.
1: Ahoj Martio, můžeš nám prosím nechat zahrát písničku pro našeho oslavence, našeho syna, který má dneska 9 let, pro našeho Péťu, a byla by to písnička od Michaela Jacksona, Smooty Criminal.
0: Tak hrajeme tady tu obrovskou klasiku.
2: Jukebox.

Ladíte Radio Kiss, no a Mark Zuckerberg, šéf Mety, má novou hračku, pořídil si totiž hrad. Pořídil si hrad, nebo vlastně on je to zámek spíš. To je jako ve škole nás pořádně nikdy nenaučili ten rozdíl mezi hradem a zámkem, nebo možná už to dneska učí, ale nás to pro mě nikdy neučili. Možná jsem mi dával pozor, anebo jsem byl nemocnej. Ne, každopádně v Irsku mají něco, co vypadá jako hluboká nad Vltavou. Je to vlastně taková irská obdoba hluboké. A tady ten zámek si pořídil Mark Zuckerberg. Taková hračka prostě, kde plánuje trávit čas s rodinou. Má to od Evropské centrály Mety zhruba 200 kilometrů, takže vzhledem k tomu, že si k tomu jistě pořídil nějaký nový vrtulníček, tak do své firmy za hoďku doletí, ani ne podle mě. Každopádně otázkou je, jestli taky zaměstnává nějaké podané, kdo mu tam bude uklízet, protože ono taky, ten zámeček, jo, nějakým způsobem uklidit, poklidit, vytřít prach, vyluxovat a tak dále, toaletu, koupelnu umít, ono to taky nějaký čas zabere, tak asi tady by to chtělo zaměstnat. Možná někoho, kdo se mu o to bude starat. Otázku vůbec je, kolik času v roce tam bude trávit. Ono to možná brzo, tento irský zámeček, který si pořídil Mark Zuckerberg, možná to bude brzy prázdný jako apartmány ve Špindlu. Ty máte taky prázdný celý rok a pak tam pádníček přijede na týden v roce. Takže asi takhle zhruba bude osud tohoto irského zámku. Každopádně Marka zdravíme, víme, že miluje devadesátky, tak mu jednu pustíme. Teďka od Hedoveje.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Tady je Radio Kiss, hezké poledne. Jede tady právě teďka po dálnici D1 kolem Brna, a to ve směru z Prahy na Ostravu, tak podél Brna kolona zhruba tak na 15 minutek, tak s tím počítejte. Mnohem horší to pak je, když jedete z dálnice D1 na dálnici směrem Mikulov, protože D52 stojí už od sjezdu z D1 a tady ta kolona je zhruba na půl hodiny. Práce na silnici, to víte, no. A pak jsou problémy také na dálnici D10, jedete-li od Boleslavy na Prahu, tak u Brandy se nám to stojí a to zdržení od 12. kilometru je zhruba na 15 minutek, tak s tím, kysáci, počítejte.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Sobotní den bude s oblačnou až polojasnou oblohou, na severu bude zataženo a místy se vyskytne déšť. Odpoledne ale bude oblačnost ubývat. Vítr dnes zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů.
4: Je tu pravé poledne, posloucháte Radio Kiss. Hezkou sobotu vám přeje Martin Hovorka a mám pro vás Maxe a taky Ale Farben.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Naše vysílání na Rádio Kiss je plné soutěží a my vás dokonce dostaneme na vinobraní do Mikulova, protože již více než 200 let má v Mikulově kořeny tradiční slavnost vína. Pálavské vinobraní probíhá v září a my tu budeme mít pro vás vstupenky. Stačí ladit od pondělí do pátku ranní Kiss. Teď bude vaším vítězstvím další muzika Criss Cross Amsterdam i na Passion Fruit. To je další hudební meníčko na Kissu.
1: Radio Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Někde už žlutý punťa svítí, někde teprve začne svítit, možná ještě někde bude chvilinku pršet, ale každopádně dnešní podvečer a večer už by měl být napříč celou Českou republikou plný sluníčka. Já se chystám na festival, kde se hrajou pecky z 90. a z miléniovek, prostě takový ty goldies, oldies hity a bude krásně. Kouká se na to, že v České Lípě, kam dneska vyrážím na Goldies Festival, kde bude dokonce i Martin Hájek tady od nás z Kisu, nebo dokonce Tereza Prngerová, v této sestavě se na vás těšíme, tak bude krásný večer, letní večer, vyprší se to a bude hezky, takže pokud to máte kousek do České Lípy, tak doražte na další zastávku Goldies Festivalu a pokud byste chtěli vidět závody lodí, tak vám teďka Terka poradí, kam dneska vyrazit za dračími loděmi.
2: O tomto víkendu můžete vidět největší závod dračích lodí v Moravskoslezském kraji. Probuďte v sobě sílu draka. Zajeďte na další ročník festivalu dračích lodí na přehradě Slezská Harta a užijete si víkend plný sportu, přátel a zábavy.
1: Jaké máte vy plány na dnešní den? Pochlupte se přes apku Rádia Kiss, pojďte si zavysílat a já vám přeju hezkou sobotu.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Vrátíme se v našem takovém stroji času na konec 90. let, kdy tanečním parketům vládlo jméno Kosmonova. A já mám dokonce pocit, a ten pocit skutečně teď je potvrzený, koukám tady na to černý na bílým, že Kosmonova s námi bude příští týden na Mejdanu na 90s party Rádia Kiss v západních Čechách pod hradem Loket v amfiteátru. Takže se pojďme naladit, dáme si jeden z jeho největších hitů na přelomu 90. milénia, Dance avec moi. Možná teďka nějaký francouzštinář se chytá za uši, ale to vůbec nevadí. Důležitý je, že muzika je připravená a že si Kosmonovu připomeneme, abychom se naladili na příští sobotu a taky de facto na dnešní večer, kdy takovouhle muziku vám bude do uší sypat Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: tady Vítě a nazdar.
1: Dobrý den, dobrý
0: ale
1: den.
0: Čeče, mám teďka úplně jako zážitek z dnešní, dá se říct, noci.
1: Ano.
0: Protože já jsem přišel na hotelový pokoj ve Studence. Jo, na hotelový pokoj.
1: Na druhé straně republiky.
0: No to já jsem zvládnu všechno, já jsem se vyspinkal, pak jsem měl na vysílání.
2: To je blázen, to normálně, je blázen, tenhle ten člověk.
0: Normálně jsem si dal 2 hodinky na hotelu, víš, a pak jsem mohl čerstvě přijet. Ty dálnice dneska to funguje na první dobrou, že jo, jsi tady
1: no, tak
0: za.
1: Tak jasně, tak v noci je to dobrý.
0: Za 2,50 ze Studenky na pohodu. No nic, ale prostě pojďme si říct, že na tom hotelu, já jsem přišel, jednolůžkový pokoj a tam na stěně ohromná fotka, obraz Agáty Hanichové. Ve spodním prádle.
1: To tam nechal prachař, ne?
0: Já jsem a říkám, tak počkej, to musím natočit. Protože s Agátou jsem na pokoji ještě nikdy nespal. Tak jsem to dal teďka na Instagram.
1: Prosím tě.
0: Označil jsem Agátu, aby se podívala, že ve Studence má celý svůj pokoj.
1: Hele, netočili tam třeba nějaký filmy pro dospělí?
0: No tak trošku jsem si připadal, že jsem se jako hajnul do té postýlky, víš? Přikryl jsem se tou peřinkou.
1: A neměl jsi takovou tu baterku? Že by ses jako podíval, jestli tam nejsou nějaký fleky?
0: Neví, já jsem měl stan. Ahoj.
1: Hezký den.
0: Mějte se tu hezky.

0: Taxky sem za volantem po celé republice.
1: Jukneme taky na silnice, jak tam to vypadá, začínáme u Brna.
2: Je to aktuálně u křižovatky u Olympie v Modřicích. Je to čerstvý, dvě auta a je to ještě v tom zúžení, kdy se dělá nový asfalt, takže relativně křižovatka neprůjezdná. Takže kdo může, ať to objede, zdarec z Brna.
1: Zdravíme, míříme taky na D35, 166. km ve směru na Hradec, hlásí dopravní nehodu, bouralo se i na D5, 144. km ve směru na Německo, další nehoda je v Klatovech v ulici Pražská a ještě Pražský okruh, 26. km ve směru k Ruzini. Šťastnou cestu.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: Naše společná 6-hodinovka startuje právě teď. Hezkou sobotu přeje Vítě Lesák, no a do vašich uší posílám další skvělý kousky. Mark Korn a ještě předtím i Kate Ryan. Ela, Ela.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Mark Horn, to je muzika, která právě teď doznívá na Kissu. Dnešní odpoledne opět o víkendu bude plný toho nejlepšího od 90. let, samozřejmě i spousta víkendových jukeboxů. Za pár minut se na jednoho z vás budu těšit i na telefonní lince 210 323 323. No a k tomu všemu dáme i tipy, kam můžete vyrazit a hodíme i dneska do placu jeden hudební bonbon, o kterém se rozhodnete vy, ale na to ještě čas. Vítku, v pohodě. Doječi, David Guetta a nebo DJ Bobo, to je muzika, kterou teď servírujeme na Kissu. Hezké odpoledne.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Na Kissu pro vás máme další tipy, kam můžete tenhle víkend vyrazit a začínáme s Blankou v Českém Brodě.
2: Malý festival velkých rozměrů je dnes Kysáci ve Středočeském kraji. V Českém Brodě se koná v pořadí 13. ročník hudebního festivalu Brod 1995. Vstupenky pořídíte už jen na místě. Na programu je Kapitán Demo, Janek Ledecký, Činasky, Horký žeslíže a mnoho dalšího.
1: A pokud máte chuť na křupavé kuře s rýží, tak Terka vám řekne víc.
3: Máme pro vás pozvánku na dnešní festival s názvem Asie vzdálená a blízká, který přibližuje kulturu Asie a i tento rok rozproudí Prahu. Koná se v centrálním parku za obchodním centrem Arkády Pankrác. 11. ročník přináší bohatý kulturní program a nechybí ani stánky s občerstvením.
0: KIS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio.

0: Po půl druhý na Kisu opět budu hrát podle vás. Telefonní linku 210-323-323 mám obsazenou, tam čeká Jana. Jani, ahoj.
1: Ahojky.
0: Co děláš při sobotě, prozrať?
1: Tak grillujeme u tchánu, pohodička sobotní.
0: Pohodička,
1: takže...
0: grilovačka, pivečka, vínečka, klídeček.
1: Přesně.
0: No tak dobrý, tak aby to bylo úplně dokonalý, co vám zahraju, povídej.
1: No tak chtěla bych tu největší pecku, co zatím máte, Kiss Message. Skvělá předělávka, takže proto ji chci zahrát a bylo by to pro všechny, kteří tady sedí a užívají si sobotní odpoledne.
0: OK, tak bando, zdravíme, ahoj a hrajem pro vás, mějte se, čau.
1: Ahoj. We are...

Na Kisu. Teď taková informace, která se váže k létu, protože 40% lidí hledá intimitu mimo ložnici. Je pravda, že chodí na nejrůznější místa, ať už na veřejnosti, u vody, v práci, ale úplně nejpoužívanějším místem je auto. A co si budeme povídat, kolikrát, když vyrážíte někam po republice, po těch českých silnicích, tak je to opravdu peklo a než čekat někde v koloně, tak asi není od věci poslat to někde do lesa a být.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme se podívat, jak nám to jezdí nebo nejezdí. Dandos se hlásí od Slaného.
2: Zácpa u Slaného. Bouračka směrem na Chomutov.
1: Děkujeme, Katka.
3: Zdravím, Kysáky, na silnici číslo 19 mezi Belřimovem a Táborem za horizontem, za odbočkou na Pacov směr Tábor. Před obratání tam hromadná dopravní nehoda.
1: Děkujeme za info, míříme taky na Pražský okruh. Další nehoda na 27. kilometru ve směru na Ruzyň a bouralo se ještě v Kutné hoře Vítězná a Liberec Jabloňová. Kdybyste měli info ze svých cest, dejte vědět přes naší kysáckou apku. Šťastnou cestu!

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Radio Kiss počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: Araš, Boro Boro, Korona, Baby Baby, tak to je muzika na start dalších 60 minut tady na Kisu. Hezkou sobotu je nadále, přeji Vítělesách, nazdár.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Baráž Boro Boro. Svátek dneska Bohuslav, pánové, všechno nejlepší, užijte si váš sváteční den, sobota 22. srpna a na KISu další pecky, samozřejmě to nejlepší od 90. let a vzhledem k tomu, že máme sobotu, tak koukneme i pod pokličku dnešního večerního speciálu a to horečka sobotní noci, ale ještě předtím samozřejmě i tipy, kam můžete vyrazit. Mám tady i tipy od vás, tak za chvíli je pošlem pěkně do éteru a pošlem i další music Daya, Bon Jovi a v tuhle chvíli se roztáčí i Robin Schulz. Better Times. Hezké odpoledne.

0: Kiss Active Weekend.
1: Děkujeme, že se zapojujete do Kiss Active Weekendu a dáváte vědět, co pořádáte, kam vyrážíte. Já to teďka musím přepnout na vánoční náladu. Ne, nezbláznil jsem se. Já teda určitě ne. Radko, povídej.
2: Ahoj, tady Ráďa. Já bych vás dneska chtěla pozvat na Borovou u Náchoda, kde se od 14:30 bude ukonat letní Vánoce. Bude to akce pro děti, zábava, budou dárečky, vánoční stromeček, vánoční cukroví, budou kapří řízky, bramborovej salát, klasické řízky. Přijde taky čert, Mikuláš a anděl a celá tato akce se koná vevnitř, takže se nemusíte bát, že by byla zima. Určitě doražte. Ahoj.
1: A na závěr jenom doplním, že Vánoce tady budou už za 4 měsíce.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Red 5 je americká punkrocková skupina, o ní se ale bavit nechci. Red 5 je taky projekt, který založil německý DJ a producent Thomas Kukula. A za tu dobu, co vzniknul, co bylo v roce 1995, tak ušli velkou, velkou cestu. A my si připomeneme jednu pecku, která by určitě stála za zmínku, protože přesně takovýhle kousky hrajeme každou sobotu od 19 hodin v horečce sobotní noci. Tak pojďme zazpomínat na rok 1997, Red 5 a For This World.

Rád čahám do hudebního archívu, tahám starý songy a hledám jejich novější verze. A i dneska tomu nebude jinak, vy to samozřejmě rozhodnete, co si zahrajeme. A dneska mám proti sobě dva silní hráče, tak abyste věděli, pro co budete hlasovat, tak vám musím dát samozřejmě lehce ochutnat. Takže dneska proti sobě Samantha Fox, Touch Me, verze roku 2026. A proti ní Michael Jackson. Dejte vědět přes apku, na co máte chuť, jestli Samantha Fox nebo Michael Jackson. Vyhrát může jenom jeden a vítěze si během odpoledne tady na KISu v sobotu 22. srpna zahrajeme. Za chvíli letní pecka DJ Antoine, tohle to jsou ale už Pulp. Užívejte a těším se na vaše hlasy, kdože to vůbec bude.

0: relaxem za volantem po celé republice.
1: A při sobotě se taky podíváme, jak nám to jezdí nebo nejezdí. Začínáme na silnici číslo 4 Němětice, tam je dopravní nehoda. Dopravní nehodu potkáte i v Děčíně, Maroldova ulice a v Praze Třiťukance, Moravská, Pohořelec a Kamínská. Šťastnou cestu!

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Rádio KISS počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: To nejlepší od 90. let. KISS, Radio KISS.
4: Be happy.
5: Za chviličku na KISSu taky Milky, Just the way you are, a máme rádi i na KISSu Armina van Burena a vzpomínka na léto, this is what it feels like, právě teď. Hezkou sobotu!

U nás na Kissu. I dneska odpoledne jsem vám dal na výběr dvě pecky v novějším tanečním hávu. Jedna je Samantha Fox, proti ní Michael Jackson. Hlasování zatím nerozhodně. Máte ještě 30 minut na hlasovačku. Tak dejte vědět, na co byste měli chuť a co si dneska éterem Kissu pořádně proženeme. A za chvilku taky proženeme naší kysáckou apku, protože nás čeká další víkendový jukebox. Tak čekám na vaše objednávky a do té doby dáme Jacksony Pedro, Daniel Potter a teď tu Unlimited.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Sobota 22. srpna, plány zcela jasné, pokud by nebyly, tak věřím, že naše tipy vás uspokojí, protože s Blankou jdeme na víno.
2: Za vínem dnes kysáci můžete vyrazit na západ Čech. Mariánské lázně zvou na kolonádu na 8. ročník festivalu vína. Na místě je 18 tuzemských vinařství. Máte tady tak možnost ochutnat desítky vzorků vín přímo od vinařů, seznámit se s jejich příběhy a užít si atmosféru lázeňského města.
1: A přesuneme se taky do Brna. Co tam se děje, Terko?
3: Už jste na vlastní oči spatřili krátery na měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy, jemné mlhoviny, anebo galaxie vzdálené miliony světelných let. Zajeďte se podívat na hvězdárnu Brno. Prosklená fasáda a velká pochozí terasa navíc zprostředkují úžasné pohledy na denní i noční Brno.
1: Děkujeme za chviličku, další jukebox 210-323-233 nebo naše kysácká apka a přes apku. Taky rozhodujete, jestli si dneska odpoledne dáme remix buď Samanty Fox a nebo Michaela Jacksona. Hlasování

0: Víte, víkend v práci stejně tak jako Broža.
1: Čau Víťo, zdravím tě ze Štúrova z práce. Zahraj nám prosím Subfocus Solar System pro Brožu a Vlastíka. Přeji ti hezký víkend a pracovní víkend. Zdraví Broža, čau.
0: Kluci, zdravíme, hraju pro vás a zároveň taky za chvilku končím hlasování, protože dneska pro vás mám dva remixy, buď Michaela Jacksona anebo Samantha Fox. Tak kdybyste to chtěli zlomit, naše kysácká apka, dejte vědět a za pár minut už si pustíme vítěze. Ale ještě předtím, slibovaný jukebox, Subfocus Solar System.

Je tady konec prázdnin pomalu na Kissu, teď dozněla Criss Cross Amsterdam a My Oh My a dáme si teďka taky poslední prázdninovou šuplíkovku, protože znáte to, taháme tady ty starý známý dobrý songy a rádi ochutnáváme jejich nový verze, verze roku 2026. I dneska jste dostali na výběr Samantha Fox, Touch Me, anebo Michaela Jacksona, Smooth Criminal. No a já už mám tady nachystanýho vítěze, takže díky za vaše hlasy, další porci si dáme pěkně až září. Tak se pohodlně usaďte. No, to asi ne. Klidný to fakt nebude. Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: A jak vypadá doprava krátce před 16. hodinou? Míříme na D11, je tam nehoda na 107. kilometru ve směru na Polskou, bouralo se taky v Přerově, ulice Vaňková a nebo Horoměřice Velvarská. Z dopravy v tuhle chvíli vše, kdybyste měli info ze svých cest, určitě dejte vědět, rádi se o to podělíme. Dejte vědět přes naší apku. Ať už míříte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: Za minutku bude 16 hodin, na Kissu budem servírovat třeba Bastille anebo Alice DJ, Will I Ever. S váma Vítě Lesák, hezkou sobotu a užívejte!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Pastel na kysu. A jak byly ty horka, tak jsme se dozvěděli, že ve vlnách veder stárneme rychleji. Podrobnosti už za chvilku, o kolik to je, docela zajímavý čísílko. Tak to si dáme za několik málo okamžiků. Je taky sobota, znamená, že večer se na vás těší DJ Basslicker a s ním horečka sobotní noci a právě jeden hudební kousek máme nachystán už za pár okamžiků. Stihneme i Davida Guettu, Freddie Mercury anebo Paul Keane.

0: Aktiv Víkend.
1: A pro dnešek taky dáme poslední tipy, kam můžete vyrazit, hlavně pozvánky na dnešní večer. Martin Hovorka, kde dneska bude?
2: Ahoj, já se právě přesouvám do České Lípy. Už se nám to začíná vybírat, dokonce by snad mělo večer krásně svítit sluníčko. Takže si užijeme mejdan plnej 90. mileniovek na akci Goldies, kde dokonce se mnou bude i Tereza Pergnerová, MC Erik, ten, co zpíval s Barbarou, a taky za Radio Kiss dorazí ještě Martin Hájek. To bude sestava dnešního Goldies festivalu v České Lípě. Moc se na vás těšíme.
1: Kluci, užijte si to a ještě tady mám pozvánku od Honzy Průchy, protože ten dneska míří na 49. ročník akce Lufťáci a Vidláci. Tak kdybyste to chtěli zažít, akce probíhá na hřišti TS Sokol Nespeky. Honza Průcha, večerní zábava, samozřejmě party od 19 hodin. No a další tipy opět zítra ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá.

0: baby.
1: To bylo dobrý, Míšo.
2: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Čtyři kámoši si v roce 1999 v Německu řekli, že založí projekt Herbert, Jan, Lenny a Ole. A ten projekt se jmenuje DJs at Work. Je pravda, že tenhle projekt z Německa byl hodně úspěšný, protože na tu dobu dostali zlatou desku za prodej víc jak 150 tisíc nosičů. A i single, který mám teď nachystaný, vzniknul v roce 2002, tak je taky dobrá připomínka, protože tenhle single byl nejprodávanější ve Švýcarsku. Kluci nadále hrajou, ale už každý sám jako DJ, takže projekt DJs at Work je minulostí. A už hodně dlouho, protože skončili v roce 2008. Tak tady je připomínka, míříme do roku 2002, kdy vyšla tahle pecka Time to Wonder.

Offenbach na Kissu. Léto je pomalu jistě minulostí a každý z nás má tak trošku jiný práh té horkosti. Prostě někomu v létě vadí už 25 stupňů, naopak jsou jedince, který ještě je 35, jak si to pochvalujou, že konečně je teplo. A hlavně tahle informace se týká toho tepla, protože ve vlnách veder stárneme rychleji. Dokonce to i někdo spočítal a přišel s tím, že je to zhruba o 3 týdny. Teď to beru tak, že prostě máte třeba 3 dny horka za sebou, pro vás horka, tak jste krát 3 týdny, jo? Abyste věděli, jak to jako funguje. Takže ve finále jsem si to teďka tady spočítal a můžu říct, že vám přeju krásný Vánoce a šťastný nový rok.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou sobotu všem cestovatelům, jak to vypadá na silnicích. Česká Lípa, tam je dopravní nehoda v ulici Borská, Luhačovice, Masarykova a ještě Dolní Břežany, Jílovská. Jinak na silnicích by měl být klid.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
4: BB Rexa, ta mě baví, tak si ji za chviličku na Kisu dáme, ale ještě předtím dáme typickou 90 ATC Around the World. S váma Vítě Lesák, přeju krásnou a pohodovou sobotu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Mě ten hlas prostě baví. BB Rexa. Společně s Davidem Gettou Sad Girls. A těším se i na váš hlásek, protože za chvíli provětráme taky telefonní linku 210-320-323 a necháme si zahrát právě tu vaší oblíbenou pecku. Čeká nás další víkendový jukebox Labuš, Urbano All Stars anebo Barracuda, tak to je muzika, kterou si střihnem na KISu právě teď. Radio.

0: Anakisu v tuhle chvíli hraju podle vás. Telefonní linku 210 320 323 mám obsazenou a tam už čeká Honza. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi říkal mimo éter, že vy jste byli dneska strašně pracovitý, že jste tahali železo.
1: Tahali jsme kotle litinový a prostě potrubí kolem toho a všechno, no.
0: Jo, takže posilka zdarma.
1: Jo, jo, nejlepší posilovna, co může být.
0: Takže počkej, vy jste,
1: platená,
0: tak to budete, tak to ještě budete jako nařachaný, ne? Jako z toho, nebo ne?
1: Jo, jo.
0: Fakt,
1: jak
0: jo.
1: Nařachaný, no a vyšťavený taky.
0: Hele, dobrý, už nic neříkám, vybral jsi z ego, takže komu?
1: No, pro nás.
0: Jenom pro vás, nic dalšího nedodáš?
1: Pro nás, pro posluchače, no a prostě pro všechny, no. A ať máte dobrý den, dobrou náladu, hlavně dávejte pozor a asi vše, no.
0: OK, tak chlapi, přeju šťastnou cestu, hraju pro vás a zase někdy. Mějte se, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čus.

i kolegové z Rádia Kiss. Samozřejmě jedou ti, kteří hrají tenis a mají tenisový loket. Proto jedou na loket. Kdo tam všechno bude, to uvidíte už na místě. Každopádně vstupenky ještě můžete zakoupit na našem webu kiss.cz. No a za chviličku další víkendový jukebox.

0: dáme další víkendový jukebox, beru vaše apky, které tady naskákaly, vybral jsem třeba Michala.
1: Čau Víťo, chtěl bych tě poprosit, jestli by si zahrál písničku, bude to pro moji mamku, která dneska slaví svoje krásné 50. narozeniny, že jí máme všichni moc rádi, jsme na oslavě, takže všichni, co jsme tu, jí přejeme jen to nejlepší a ať je to s námi dalších 50 let. Díky moc, Michal.
0: I my se přepojujeme, přejeme všechno nejlepší a ještě Stano.
2: Čau tě všetci, tu Stano a Michal.
3: Čau tě.
2: Malujeme dom a ako všetci vedia, práce so všetkami. To je naše. A aby nám to išlo lepšie, tak nám zahrajte DJ Vizáž
3: Formula One.
2: Formula. Ďakujeme a zdravíme všetkých. Pekný víkend.
3: Čaute.
4: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
5: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jezdí to, nebo to nejezdí, jezdí to velice dobře, mám pouze 4 dopravní nehody, začínáme na Mělníku, Chloumecká ulice a v Praze 3 dopravní nehody, Modletická, Ortenovo náměstí a Klapálkova. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Představte si, že se ráno probudíte, kouknete z okna a vaše ulice je najednou někde úplně jinde, v neznámém světě. Přesně tohle potká jednu rodinu v novém sci-fi thrilleru Konec Oak Street. A protože tenhle výlet evidentně není all inclusive, čekají je pořádně divoký věci, včetně dinosaurů. V hlavních rolích Anne Hathaway a Ewan McGregor. Konec Oak Street je nový film, který právě běží v kinech. Užijte si ho. Z Kissu vás zve Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V neděli bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Foukat bude slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
2: Doufám, že počasí u vás už je v pořádku, teď už zahrada, grilovačka nebo někde u přátel, no a já vám samozřejmě zahraju ty nejlepší pecky, dáme Inu a dáme i No Angels.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Kissu Ina. Dneska je taky Národní den bao, tak jsem zjišťoval, co že to je, a údajně je to jídlo, který si dáváte ke snídani v Šanghaji, takový knedlíčky, prostě plněný nějakým masem a další podobný. Tak možná, že i tohle máte dneska k večeři, i když věřím, že dneska ty grilovačky zase pojedou na plný obrátky, protože počasí se nám konečně umoudřilo. No a k tomu všemu, když ta grilovačka, tak samozřejmě si necháte něco zahrát, protože za chvíli dáme další dva jukeboxy, tak nachystejte telefony, buď nahrávejte přes naší kysáckou app Zkazy, no a nebo si můžete i zavolat už za pár minutek 210 323 323.

0: Vinový jukebox.
1: Máme krátce po 6:45 a na Kysu už vítám v tuhle chvíli Michala. Michale, ahoj.
2: Ahoj, tady Michal.
1: Taky zdravíme. Co děláte takhle při sobotě? Povídej.
2: No, tak užíváme si krásný den.
1: Nějaká grilovačka, proběhne něco?
2: No, tak spíš bych chtěl popřát svý manželce k výročí svatby, protože jsem na to tak trochu zapomněl.
1: Jo, takže to žehlíš trošku.
2: No.
1: Dobře, jak se jmenuje manželka, prozrať.
2: Danielka.
1: Dani, je to v pohodě, vzpomněl jsi, sice později, ale nic se neděje, důležitý je, že jsi to řekl. Je to tak?
2: Jo, 18. výročí svatby.
1: Tak velká gratulace, roztáčím pro vás Tiesta, užijte si večer a zase někdy na Kysu, ahoj.
2: Super, moc děkuju.
1: Taky, čau. Ještě tady mám hlasovku od Milana.
3: Čau, mám velkou prosbu, potřeba bych zahrát pro mojího miláčka Ivču, pro Lenču kámošku a hlavně pro Honzíka, který slaví narozeniny, ať si to užije a ještě něco málo pro babičku, hodně štěstí, zdraví, ať se nám tady pěkně kalí.
1: Dobrej rým, dobrej. Milane, oceňuju. Tak tady je Tiesto. Adagio for Strings.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 7-7. Každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Nemít prachy nevadí, ano, to se zpívá, ale pokud je máte, tak je ten život asi i trošku jednodušší. Jasně, zdraví si za to nekoupíte, ale aspoň si něco zpříjemníte, třeba cestování nebo oblečení, prostě cokoliv. Každý z nás má preference trošku někde jinde a proto až do konce roku 2026, od pondělí do pátku v 7 ráno, můžete vyhrát tady na Kisu až 7000 korun. Házíme kostkou, co padne na kostce, krát 1000, a když by vám náhodou padla šestka, tak vyhráváte ještě bonus k tomu, celkem 7000 korun. Držím palce, času je ještě dost, času dost do konce roku 2026. Ano, je o to zájem, vydržte, věřím, že to dopadne.
1: 7-7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Sunblock za námi a před námi pro dnešek taky poslední jukebox, tak pojďme se na to podívat, kdo poslal hlasovku. Jirko?
1: Ahoj kamaráde, moc tě zdraví Jirka, Suchovršice, že bych tě mohl poprosit U96 Das Boot. My budeme grillovat, už se to chystá, připravuje, pivečko teče proudem, za chvilinku dorazí i zbytek, který netrpělivě očekávám, takže i všem kysákům, kysačkám, kteří právě také dneska grillují, jak si to užijeme. Díky Jirka, ahoj.
0: A já to balím taky, protože jdu grillovat taky. Zítra ve 13 opět na vás těším. Mějte se, ahoj.

0: objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

0: OK, everybody, je právě tolik, kolik je na vašem nejoblíbenějším Radio Kiss, aspoň doufám nejoblíbenější Radio Kiss. Startuje opět horečka sobotní noci. Ano, máme to tady krásný čas, 22. srpen 2026, 22.8, tak já to mám takhle rád, že nám to takhle krásně hudebně ladí, hezky na Radio Kiss, na plný pecky a pařmeni, pařmenský, mý milovaný. Hey everybody, here we go. Já doufám, že dneska budete ladit, že budete spokojený maximálně a vychutnávat si společně s náma ty největší taneční hity ever, minulý, budoucí, současný, tak jak vám to prostě můžu nadělit na plný pecky. A chci pozdravit vás všechny, kteří jste tady s náma, třeba Pavla, Hortenzi, taky Lukina, Lucu, Fáňu, Tomíka, Tadeáše, Ivana, Jardu, hele, všichni ladíte, já vám moc děkuju za to, že jste tady s náma na Kisu. Hej ho, pařmeni!
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Ladíte horečku sobotní noci, 22. srpen 2026, mám tady další krásný zprávu, že od vás. Basely, kde ty tak fenomenálně hraješ, to je neuvěřitelný. Já doufám, že nám budeš dělat radost i nadále a zahraj tady prosím tě pro všechny, kteří jsou smutný, že jim končí léto a nakupují školní potřeby pro svý ratolesti, pro svý dětičky. A takhle v sobotu na Rádiu Kiss poslouchejte nejlepší taneční pořad ever a to je horečka sobotní noci. Těšíme se na dnešní Bass Machine, prosím tě, ven do jaký je číslo. Hele, vy se takhle ptáte dopředu, to je krásný 336, ano, 336, dneska od 11. večer. Bude tam hands up, old schoolíček, tak jak to máte rádi. Na Radio Kiss vám to nadrobím takhle ve velkým od A do Z na Radio Kiss. Hey ho everybody na Radio Kiss.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: zase pumpneme něco hodně žavýho, to, co máte rádi. Hlasujte pro ty nejnovější pecky v Kiss parádě na kiss.cz. A já vám tady vždycky krátce před 3/4 na Radio Kiss představu tip na hit horečky sobotní noci. A ani dnešek samozřejmě nebude výjimkou. A jeden obrovský smash je tady, je pro vás. A sválně, jaký Instagram DJ Basecker, nebo Basecker, kdo mi nejrychlejš napíše název této skladby, která je nová, která je aktuální, tak ode mě vyhrává něco hezkýho. Třeba podepsaný CDčko, protože já mám spoustu CDček doma, mám je třeba dvakrát, třikrát, takže let's go everybody. Yo, yo, yo, yo, yo, hey ho, everybody need somebody a tady to je!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Tak cíleně chci poděkovat vám všem, kteří posloucháte. Dokonce mi tady napsal Patrik, který zítra razí do duplexu na DJ Tiesta, moc se těší a ptá se mě, jestli se tam spolu potkáme. No hele, no možná. Taky bych to rád viděl. Ale ono těch hvězd bude v duplexu i v České republice hodně moc. ATB se vrátí v říjnu. Máme tady Dimitri Vegas a další třeba Nirvou tady budou. Úžasní, takže jsem rád za to, že my tady společně s váma můžeme pařit na tyhle ty obrovský hity Féteru Rádia Kiss. Miluju vás, ten nejlepší na světě. A kdo nepaří s náma, paří proti nám.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: veselý horečko sobotňovský večer vám před DJ Basslicker. Máme krátce po 20. hoďce, jak jinak, a stále tady vrzám ty největší taneční hity všech dob, minulý, budoucí a tak dále, jak to máte rádi. S DJem Basslickerem in the house. A to by nebyl já, to by nebyla moje maličkost, kdybych vám tady neuvařil další krásný hity. Tak co byste chtěli? Nějaký Pufendorf, nějaký skútry, no to bude všechno. Na Kissu nebojte se, všechno vám tady dáme. Tak jedeme dál.
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Mně se moc líbí vždycky, když mi tady napíšete nějaký zprávy. Hele, Basecret, ty tady zase tolik meleš v týročce sobotní noci. To je krásný, takový krásný písničky nám tady hraješ a nás to moc baví. Takže děkujeme za to a já chci taky poděkovat vám všem, kteří jste toho součástí a jste tady se mnou v Eteru Rádia Kiss. Ano, i po 20. hoce. Takže si pozdravit tady Mílu, který hraje pro Blaničku za to, že mu dneska zasázela nějaký krásný holandský kytky na stromeček. Na stromeček? No, asi si dal už ty kytičky. My tak hrajeme. I pro Krasomilu, která ráda tuhne. Pane bože, to jsou dneska vzkazy při sobotě, ale je to krásný. Já to mám rád v sobotu, v horečce sobotní noci. Prázdniny nám jdou do finále, předposlední prázdninová horečka sobotní noci. Vy grillujete, posloucháte u toho mě. Já si víc přát nemůžu. Hej, houpařmeni!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Jo, tak jo, kysáci, pokračujeme dále v horečce sobotní noci a děkuju, že mi tady posíláte vzkazuše historky. Tady mi přišla prázdninová historka od Dalibora. Já jsem o prázdninách koupil elektrokoloběžku, tak jsem si ji nabil, chtěl jsem zbalit krásnou holku, která bydlí vedle, jmenuje se Sabina, tak jsem za ní přijel na té elektrokoloběžce a řekl jsem, ahoj, nechceš svést, baby? No a omylem jsem máčkou na tlačítko, elektrokoloběžka se rozjela a jsem si rozbil držku. No a Sabina se mnou už nikam nejela. Ježiš chuda, víte, co bych udělal já, kdybych byl Sabina? Jo, byl bych holka teda, tak já bych za tebou šel, bych tě zvednul, dal bych ti dýchání z úst do úst jako Pamela a bylo by, ne? Tak kámo, já tě zahraju, jo, tady to máš.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: O co právě teď posloucháte, je Horečka sobotní noci s DJem Basicrem na Radio Kiss a my už jsme skoro v té polovině toho speciálního vysílání. Blíží se nám 9. večerní, za 2 hodky je tady Bass Machine. Ano, vydání 336. Tak na to se můžete těšit a já chci poděkovat vám všem, kteří posloucháte pravidelně. Já už vysílám na Kissu 21. rokem a čím dál tím lepší to je. Musím říct, že je to úžasný. Pozor, za týden 29.8. je tady Loket, Kiss Party, teda pardon, 90s Party, se to nemůžu zvyknout, 90s Party, budou tam Kosmonova, Erotic a samozřejmě neuvěřitelný, wow, one and only, ano, úžasný, Groove Coverage, tak na to se těšíme a Groove Coverage si taky dáme na Kissu.

0: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
2: Ano, 9. hodina odbyla na Radio Kiss, pokračuje samozřejmě horečka sobotní noci, tak jak se sluší a patří, tak jak to máte rádi, a já vás o to nebudu uchazovat, ochuzovat, ano. Takže mý milí, milovaní kysáci, jedeme si dál a pecky, bomby, rakety, pokračují dál, to říká náš Martin Hovorka, který už si tímto pozdravit. Mám ho rád a pátek, tady má speciál Millennium na Kissu. Hej ho, Millennium, největší hity milenia, Radio Kiss. Oh!

0: kdo si to tady zase se mnou takhle pěkně hudebně narazí v éteru Rádia Kiss? Ano, horečka sobotní noci zase popojede. Další věhlasný flákoty tady pro vás mám, nějaký to masíčko hudební a chci dělat radost úplně vám všem. Napsal mi tady Blažej a Dominik. Prosím tě, kamaráde, hoď mi tam něco pro všechny tuningáře, který se chystají na skvělý tuningový sraz. Máme tady i bandu radioamatérů, který to milují a poslouchají tě na dálku úplně všude po celém světě, tak nám dělej radost. Budu dělat radost na Kissu.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci, Radio Kizí, že Basic, zase nějaký ten aktuální song tady vytáhnu z paže a chci vám takhle poděkovat za to, že mě takhle ve velkým posloucháte, děláte mi radost, protože mě to vždycky řeje u srdíčka. Napsal, dneska mám hrozně vzkazů a já chci poděkovat za to, že těch vzkazů tady mám čím dál tím víc a víc a víc víc. Napsal mi tady Pavlík, hele, Basic, miluju 666, bylo skvělý tě vidět v Mikulově, jak si s tím týpkem pařil o 666 a já na to strašně rád vzpomínám, nevklíníš ho tam, prosím tě, někam, vklíním a rád, ale teď zase něco hudebně žvejkat svýho a novýho na kyslu.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: útulek pro ty, kteří milují muziku a kteří prostě jsou z toho úplně odvařený a mají z toho hudební orgasmus. Já ti upřímně děkuju za to, jaký nám tady sypeš každou sobotu pecky. Jsem z toho uvytržený a děkuju jako já, kdybych měl 6 dětí, tak si tě adoptu. Ježiš, to je krásný. Napsala tady Dominika. Dominiko, já tě pozdravuju taky do celého světa. Moc ti děkuju za ta tvá krásná slova a věř, že si to někam napíšu, třeba do deníčku. Tak pro tebe další music na Radio Kiss. Hey ho!
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: ještě jedna hodinka, pak je tady Bass Machine in the house. Tak jak to máte rádi, tyhle nejlepší taneční věci všech dob, který vám prostě zahraje DJ Bassticker na Radio Kiss. Tak a dneska bude míchat a skvěle to tam rubat i náš úžasný odčenáš a bombardák Ludvánek Soukupu, který nám vlastně míchal minulý týden, tak já tam ještě hodně něco jako bouchnu. Takže budeme mít radost a pojedeme si hodně Henzapoš. Máme rádi Henzapoš, takže já vás z toho Henzapu povodím někam nahoru. Na Kissu, let's go! Za chvilku, ale teď Horečka sobotní noci stále jede dál.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka

0: Teda, Patrik mi tady píše, hele, jedeš neskuteční bomby, já jsem zapnul auto ve velkým a musí se nechat, že mě to strašně moc bavilo, když v autě jsem mohl poslouchat tebe a tvé krásné písničky, které mě hřejou na srdíčku. Takže ti moc děkuju za to, že nám takhle krásně hraješ bejslikre a zadaj mi tam pro moji milovanou Pavlínku, která to samozřejmě teď ocení. Tak Pavlínko, pro tebe na Kissu. Let's go!
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: Ještě jeden žhavej hit tip tady pro vás má moje maličko DJ Basicr na rádiu Kiss v rámci Horečky sobotní noci, tak ten si vychutnejte do sytosti. A já už jsem tady měl na začátku dnešní Horečky sobotní noci soutěž, kdo pozná tuhle písničku. A přišlo mi asi 64 hlasovek a zpráv teda. A já jsem tady vybral Dominika Čtvrteckýho, kterýmu posílám CDčko podepsaný, mám tady Taneční ligu 62, tak Domčo, to mi to pošlu. A vy jste chtěli ještě jednu soutěž, takže kdo pozná tuhle tu aktuální hitovku, napište mi na Instagram DJ Basicr do Baslecker a mám tady Taneční ligu 68, tak budu dělat radost někomu z vás. Pište Instagram DJ Basicr do Baslecker.

0: Horečka sobotní noci.
1: Horečka sobotní noci.
0: Radio Kiss.
2: OK, everybody, tak za chvilku už je to tady Bass Machine Radio Kiss. Startuje 336. vydání na plný pecky a já vám chci za to moc poděkovat. Jste skvělí a úžasný. Díky, že jste ladili, miluji vás nejvíc na světě. Pazmeni, pazmenský, here we go!

0: Radio Kiss uvádí Bass Machine. Old School Music by DJ Bassliker. Eurodance. Italo Dance. Hands up. Trance. Nebo rave. Bass Machine.
1: Je to tady, kysáci, OK, startujeme na rádiu Kiss Bass Machine 336. vydání s DJem Bassliquorem. Ano, předposlední srpnový za týden je tady loket, my máme 22.8.2026 a já jsem neskonale šťastný za to, že tady se mnou jedete tyhle ty bombice. Ano, hey, hope as many, here we go. Bass Machine je tady pro vás a dneska pořádnej hands up, old schoolíček, tak jak to máte rádi, taky vám to pěkně míchnu, až vám tady doufám vyrazím lehce dech a budete spokojení s tím hudebním vlnobytím, který vám DJ Bassliquor nabízí na plný pecky. Tak si držte klobouky, držte si všechno, trháme asfalt na rádiu Kiss, startujeme předposlední prázdninový Bass Machine s DJem Bassliquorem a s pořádnou chutí. Hey ho!

kysáci, to byl 336. Bass Machine a doufám, že jste ho pořádně vychutnali a že jste si ho tady dali tak, jak si dáváte to nejlepší, třeba jídlo, že milujete jídlo, já jsem v tom jako šílený, já miluji všechno prostě, co je, co je k nakousnutí, tím pádem miluju vás, kysáci, takže buďte k sežrání, dávejte si to a Bass Machine je speciál, který tady pro vás je už 336 týdnů a nikdy jsem nevynechal na rádiu

0: Až Bass Machine s DJem Basslickerem.
1: Na Rádiu Kiss.
2: Na Rádiu Kiss.
1: Na Rádiu Kiss.
2: Na Rádiu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady jedeš takhle. Jo, a SPZka za desítku. A pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat. Jsem zrovna akorát měla kontrolu. Policajti se smáli, až by paní tedy posluchala taky, jsme totiž taky. A smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslechli tu písničku, budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezky. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
3: Radio
2: Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so